0: Hráme maximum nových hitov.
1: My sme Európa 2.
2: I took the long road across the ocean.